karé bez kosti, len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu, len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno, len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.